0: Hele, poslouchejte vy lípo jedna, jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to zašumí tak to. A ty hrabce z toho trňa, štrň brň do trňa. A zkuste to teda zvyčelnost zaspívat.
0: To je toho, nejsem přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech.

0: Pieseň skupiny No Name a Činasky bola z roku 2008, to ešte nie je taká stará história, ale Zvonky štiesti vznikli v roku 1984. A to už je dosť dávno. Nasledujúca je z roku 2000. Má názov Vánoce v Bratislavie a je z albumu Jaromíra Nohavicu Moje smutné srdce. Jaromír ju spieva so slovenskou speváčkou Silviou Josifovskou.
1: Na Račanskom mýte adventní době zasmála ses neurčitě, já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. A Vladomerta hrál nám